0: live, se vlastně si jenom krásou rádio.
1: Livestream, live od salto.nl. Hello, ladies and gentlemen, welcome to the new era.